angel of it kresy. V kanále bych chtěl lovit krysy. Krysy. Jenže už to není jako kdysi. Jenže už to není jako kdysi. Krysy jsou teď v kanálech celý hejna. Práce velká.